0: No, my sobie są nie zmieniemy bez słowa tu w serbskim rozwosu. Mati Gisbok, a ja, Katka, myśmy załaszczęca tu przy mikrofonie, ale też dr Ania Pończowa. Ma dżęca dobry pokój za nas w dżęcniszym rycznym kuczyku, a tak podamy się z niej zromadnie na zarodku.
1: Ryczny kuczyk w serbskim rozwosu.
2: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede sva nezrozumich, što rečnik minješe. Dys si pak sadu do Nimčine przewožich, mi svitaše. Vezo minješe rečnik, so v menovanem kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski přikvat za dvurečno rečnika, tyž vjeni reči mysli, v tamni pak reči. Nimski verb anbauen ma viacero vozname. Vonje verb zvurazňa, so so k existovacemu tvari nešto doda, a s tým přidatn rúm dobuče, napríklad garáža při domje. Pravý serbský odpovednik je potom vo pravde přitvarič. V našim páde pak vo to nejdeše, ale vo plahovanie rostlinu. Tole je menúce ďalší voznam nímskoho verba anbauen. Potom pak dobíme v serbšine verb plahovač užívač. Ratarjo potekim šelake pvode kajš zeleninu abo kakao, kajš tiš kofi plahuja. Tiš seme konkrétna akt tutie činitosče vúzbinič, potom vúživame verb nasadžeč abo vosadžeč. Potekim, susodka je riadku pše domským s rožemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nie je odpovednik za nímske anbauen, ale skere za anpflanzen. Na koncu tuš mau radu. Myslíte sapse, tež sapse rečíte.
0: To by je džencnišie riečný kučík s dr. Aniu Pohančovi. A s tým je česáč menšinou do napošestřich. A nitko, podáme sa s Gabrielom Momerom k moriu. Lubosť, kaž vôľka voda je von spieva. Dobre, Anie.

0: Mirčin Veclich je dospieval vo Krabače a stomenetko s dobkom na pošestčich.
1: Serbský rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobrá rania. Zavožbová rada žada si od ľudového nakvarnictva domovina hač do klituša nalieča jasný vujčový koncept do přichada. To rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buda po čarovším posiedzeniu zavožbovej rady.
3: Vukatisto šabietun vujčový koncept nakvarnictva, kýž netko hižo druhé leto předleží, kýž pa jo radičelám vedome bolo, zo tun vopvok beletristika kus pše maua strategisce vopisane v obsahove. A k tomu jo to očakovanie bolo zo nakvarnictvo so k tomu pozicioniruje, že je to čežišťo, nic čakač na je manuskript, ale prošte ty so starač, o to zoso tam niče písa, když in vobuk faluje, a to by poprom to nastok rade, so ne prali im obuchmo rade, mo mili také strategické přemyslovanie za příšodne leta, kýž voprode te vopsahu usmierení nakonistvo opisuje.
2: A viace o vúsledkách čaroša posiedženia zavožbuje rade svišiče nekak za cibilky hodine. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest niedešie komernú sviny a miestny komunastač. Tam plánuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tiež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přihoty skvalič, zo môj investor dále plánovač. Susanna komana svini, kotraž búlieče 2018 zaurena, pak nie od novotvára potrechená. Za ňu přece ište za investorom pýtaja. Zaurenie porodovej stácie a gynekologie Kamenskej korunie ke konci meje má predseda domoviny David Statnik za Kamens a vokolne gmene za poražku. Kajž vun včera vozevenem stejšču informuje, súša stácia za nie k základnemu medicínskemu zastaraniu a je svojba mistota predovšem ve viesných končinách, kotrež sú základný stop serbského živenia. Predseda domoviny solidarizuje sa so Serbami, ki sa vo vovstače stácie pracuje. Dále statnik pripoznaje, zo je si mistové náležnosť či vážnosť serbskosť či uvedomivo a to runia, zo je porodová stácia ve kamencude serbského riečného rúma. Serbsko-nemská filmová sič Vúžica film podporuje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrevstva. Bez spúšťomného spichovania hrozí strach za so historické pasky zubia, reka miestrujem ve protestnom listče zavožby DEFA a Zviazka nemských kinematékov. Spichovanský program za filmové namrevstva 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii se Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžické filmoče a filmoce sú netko namovení akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari Posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam v obvuku celo zviazkovo programa spievaté ptačky popadnú, im rynku pričinia a je zase na svobodu pušča. Zamia je ptačky ličič a zviesčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála v Budyšine zdeli, by je prvný džen spočat miehižo dosť úspiešne. Najebač mýho linia sú cia štoce čítačkam, što na češelakých družin moli rynku přiteknič. V osebitosť by je kosová žonka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušen zdáču ve blízkosti linie. A to one bychu naše povestče, kýž namakače tež na našej internetovej strone a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budyšine pokazá živé slibro tú kvílu 12 stopňov, k tomu čaja mročele na nebiu, tenas dženca dále převoča, s blakami zmijeme tež raz svunco, od poponia sú potom švíle možné tež nevetra. Živé slibro te zalize dženc po horní Úžice na maximálne 22 stopňov.
0: Všetko poriadku na pučach a na drohách přijemuj vám šintuš dobrú jezbu do džencnišie srede a to viezo so serbským rozhlasom.
1: Serbský rozvoz.
0: Jeli za mače za nás ještě pokývku vokou v obkada, potom nám je rádi zdělče Budušin 7.400 je naše číslo, kýba písače nám v app MDR Serbia.

0: nábožné slovo.
1: Mađanca Bernadette Lanzina ze Salova.
2: Mariju ja sjatu před slubovačcu, k nej radošči kodžu k nej zrudobjedu. Tak ryka v prinestučce znatoho marianského kirluša. A kelko vjernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zviazanošť s mačeru Božistý. Hiže jako dječo nas vouka a mač šela ke kvalospive a kirluše k mačeru Boži vúčešti. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesionie a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vám sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doverám je moje starošče, svoju núzu. V zadvilovanošči a bezradnošči. Čakujú so, za všitke dobroty. Tak, kaž vedete mi moja mač a vôka, kotri ste mi zakvade viere v učivoj a v uboku zviazanoš k mačeri Božej dale davoj preživenie, tak je mi mač Boža trajná prevodnica. Ju chcú stajne ľubovač. Ju chcú stajne kvalič. K nej chcú sa stajne doverieč.
1: Nábožné slovo k dnej má dženca na roku a zamovitosti kuluskie vosady Bernadette Lanzina. A s tým je 5 menšinu. Do 6 to spieva netko Štefani Klosec.

0: Na serbsku hučbu sluchač može čepala nas v serbskim rozvosu. Mestrujem tute titule na vas čakaja.
1: Ja so boju zoči, ti ša na niči.
0: James Münk spiva Na čo hode byč.
2: Na potrach, na polcach,
0: Sme za sromadže je titul Marika Reki. A tež Daniela Hazec štartuje s nami do tutoho nového dňa. Šest pošešćih je, a tu je za nas Taylor Swift. Za titulom zje nového albuma The Fate of Ophelia, ona spiva.

0: Česač menšinu po šest Čechie. Haj čerašako bu v Drežďanach piate zričenje vo financovaniu zaožby za serbsky ľud podpisane přepodate. Hoj, a potom, miesto vulko svedženja, menša zaožba rada hišče cive doji njove poriad na blíže. Čele sa zaožby sú vo dživavosti rozpravili. Kelko penes je vyše zlončo, kelk je stav okuo foruma viede na lauskim arealu a kak vupada z digitalizáciu a kelko personála v zaožbom zareče reči popravom serbsce. Šo to bych uprašenja, na kotrež čvonoja zaožbuje rady po dohi posiedženským dňu nuinariam v odmovichu. Miestnými pitiš Petina Venderotová.
1: Džin bie dohi a vúspiešne. To uprajte mes voči Jana Budaria a Marka Kovária. Hode pokaza direktor zaožby za serbsky ľud Jan Buda piate financovanské zričenie. Tinta je tak rec rúne hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaožbuje rady Marko Kova vůlky je zamovitost še vědomé.
2: Vůtvarič ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, že dživo o sebe, što je posvědkované srbské ryče, dživo navožované srbské ryče, ty ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste míre, když vůbkeďovač a spichovač, ale na koncu mělo tyž to prašeno byť, můj ryče a s mojimi nučkami srbce.
1: Za všo to k manevu měnění stvorič. Kytro komplexné. A wiele dybko nad nowym poriedzie hodna należność. Jeden z nich stał digitalizacji, a spoznawanie serbskiej rzeczy. Jan Buda.
3: Na zasadne spoznawanie rzeczy, serbskiej ryczanie rzeczy, szak nam zmożni szereg scenarii, na przykład, co możemy jen simultany przełoż skiczyć bez jednego człowieka, ale ryzy przez komputer. A to może się na przykład tu niemski gmieński radiciel, albo te niemskie starsi, na innej starszyńskiej zromadzizny, na ich handiu wobladać, a sobie czytać, bez to zrobić, co zromadzizna do niemska być.
1: Na wokliczanski szuk a na posiedzeniach gminskiej rady Krusčicach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak Buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vice potom praksu naložovač. Dohi duch treba ja tež, dždževo aktuálny stav vokuo serbskeho foruma viedu na lauskim arealu. Potom zo su planovanu zumu na 7,5 milióna redukovali, čakaja netko všednje na zelenú svicu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za prvný tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensambl, tam čakamo na našu tvarskú dovolnosť. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, hač klauským rebiam, tam čakamo na te tvarsko-fachové obkručenie od zip ze skamenice.
1: Přitom je Jani Buda rievedome, zo košte voko otvarenia runie skere stupaja, hač spadnu.
3: Dokud čím pojde, čo jen započne, čím drožšie to neskýre bude, bo môžemo všetky veci kompenzovať s tým, že mu potom jara spíšne tvárimo, ale možno boh mu rádi mu započeli. A my sme mu dženca na kúži patín veľký krok dále prišli by zaožbu i ráde, dokud čo sa nám zmožnilo pod vysými vúmenenými moc nadavky za prvnie vúkone, kýž môžemo vúpísať vo prože pončinč.
1: Plán je zo solica hišče tvárske dživa zahaja. Konkrétnejšie sú plány za zvuporedženie dživa dvôvého jeví kiž bu v januárie technického defekta dla silnje dla vody v obškodžene.
3: Tohle smo netko nankali jednu konkluziu, zodre te spichovanie je možno, zodre přes nás beži, ale te finančne sredky za to mo sami jako zaožba zaso, jako extra přidatne sredky možemo uprosit si pola SMBK. Tak zodre jedna dobra kooperácia v tutim polu, na koncu môže dživadvo v rejnej přestavce, te jevišča ponovič, tak so môže nová rejna doba potom se s novým a vatkým jevišťom započeť.
1: Po takým tojšto zduchnenčku, kiž se zavisče nekotru škúli institúcii čera zasvyšal. Potom, zobu čera Drežďanach od zastuperiu Sakskeje, Braniborskeje a Zviazka podpisane zričenie vo financovaniu zaožby za serbsky ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030. A k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbsky ľud.
0: Nam rozprawiesze w zaożbu i radzie Bettina Wenderotowa. Krótko, dobiel na 7. je, 6 godzin, 14.

0: Křesťan Mönk alias James je nám zaspieval a sto minutko na po sedmich. Matej Žisovke zasa přimni.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Žisovk.
2: Dobré ranie. Zavožbova rada žada se od ľudového nakonistva domovina hač do klitušeho naleča jasne vujčuje koncept do přichoda. Tole rekne direktor zavožby za serbský ľud Jan Buder po čerovšim posedženju zavožbovej rady.
3: Ukatisto sa bietun vujčuje koncept nakonistva, kiš netko hižo druhé leto předleží, kdež pa jo radičelam vedome bovo zotun vovok beletristika kus pše maua strategisce vopisane, vopsauve. A k tomu jo te očakovanje bovo zo nakonistvo sto k tomu pozicioniruje, že jo te čežiščo, nic čakač na je manuskript, ale prošče ti so starač voto zoso tam niče pisa, kdež in vovok faluje, a to by popromto nastok rade zo sune prali, mo buchmo rade mo mili také strategiske přemyslovanje za příšodne leta, kiš voprode te obsahy usmerenie nakonistvo opisuje.
2: Tole praje Jan Buder a viacej vo vúsledkách čerošho posiedenia zavožbovej rady slyšiče v našim programie. V Rakecach vúradžuje gmenská rada dženca vo novej štvorči Rakece Ju. Ona má na 18 hektárach miest nedelšie komernú sviny a miestne komu nastač. Tam planuje privátny investor nekotre předávanie a tankoniu, ale tež viacere bydlenské domy. Dženca doby gmenská rada viacere přijoty skvalič, zo mou investor dále plánovač. Susan na komer na svini, kotraž bu leče 2008 neče zaurena, pak nie od noho tvara potrešena. Za nju přece išče za investorom pytaja. Zaurenje porodovje stacije a gynekologije Kamenske korunje, ke konce meje ma predseda domovine David Statnik za Kamens a vokolne gmene za porašku. Kajž vun ve čera vozenem stejšču informuje, sluša stacija za nja ke zakladnemu medicinijskemu zastaranju, a je svojeba mjestota predošem ve vesnih končinach, kotre su zakladne stop serbsko živinja. Dale Statnik pripoznaje, za je si mjestove naležnost či važnost serbskost če vuje domivo a to runja, so je porodna stacija v Kamencudje serbskeho rečnoho Ruma. Serbsko-nemska filmová sič Vúžica film podpiruje protest přečivo plánovaným skročenjam spěchovania filmového namrjevstva. Bez spúščomného spěchovania hroze strach so historické pasky zubia, reka miestrujem v protestnym listče Zavožby DEFA a Zvierska nemských kinematelkov. Spěchovanský program za filmové namrjevstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii so Serbským institutom tež viacere serbské filmy digitalizované. Serbské a vúžiske filmoča a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zvierskému ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvačidva sú letuši monitoring spievatých ptačkov zahajili. Od mieha hač do augusta tam ve vovuku cúha zvierského programa spievaté ptačky popadnú, im rynku přičinia a je zasa na svobodu pušča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak sa rozmnoža a přeživia. Kajž přírodová centrála ve Budešine stili, bie prvný džen z počátku mejižo dosť úspiešne. Najebač miolinia sú cia štoceči tačkam, što na češelakých družín moli rynku přitekneč, vosibi dosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušim zdáču ve blízkošti Lenia. Towarstwo Zorabia Lipsk ma nowe předsedstwo. Na čarošej zromadžizne uzvolichu Cyrila Marka jako nowoho předsedu. Miesto předsedka je Leonie Wenzlec a vo finance stará sa ve přichodže Katalina Monarec. Dále bu předsedstvo rozšerené z příradu, zase nadolky lipe rozdžiluja a koordinuja. Přírodný tečen štvortk přeprošuje Towarstwo Zorabia Lipsk potom na svoje meje metanie. A to bude bychu naše džencnýše povistče, kýž namakače na našej internetu strone runy tak, kajšu naše app, kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Runie monetuje svonco při 13 stopňach v Budešine, ale uľadáme tiež mročile na nebiu a ten nás dženca dále prevodža s blakami. Zmijeme v biu dňa přeco zase svonco, od popolňa sú potom švíle možné, ale tiež nevetra. Žive slibro, te zalize dženca pohoni v Užice na maximálne 22 stopňu.
0: A poľadám za vás ešte raz na púče a na drohy. V našem koncu je všetko poriadku. Jeli zamače vize nas informacije govo vaku o vopkada, se našla ko se neđe vyskač na tvari, potem nam rade pisače naši app MDR Serbia. Možeče z nami četovač, kipa za zazvoniče, tu budešinje pod 0591 730 400.
1: Serbski rozvoz.
4: Zromadnje sme mladi, zromadnje sme starši, tu je sam sne puč nam vjesti. Sam pak njemo sonič, sam tež noc ješ nanka.

Tyščence máme za so dosť pokyvu za vás, tak napríklad môža so kruščenio dženca informovať vo aktuálnym stavie kôvoku odstronenia škod vode dla vypiestovanie. Rúne v otom minúci vúradžuje dženca kruščanská kmínska rada na svojim dženčnejším posiedženiu miestujím. A to v sedlni Vúžica večer 7. Tež Rakečanská gmínska rada so dženca zetka a to na večer 5. v gmínskym zetkanišču. Biosférové rezervát Honio Vúžiska Hola a Haty bú před 30 letami ve obvuku programa Človek a biosféra mezinárodne přes UNESCO připoznaty na přednošk vo rúne tutej témie a to z historického videa gajštíš z jeho zvoprodženiem, šte dženca večer 7. do domu 10. v Stroži prošení. Zajímavostky a nuostky ve Vopkadže, to je dženčnejšie heslo, dokrec dále kubvania v Kulovie, tam predstavia sa miestrym tiež nové pravidla ve Vopkadže, za počátk je večer 7. v hostčincu štát

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

Až tu už je čipnú, što sa v přichodze hišče šitko pala nás do hučby raje, no tu tam je zdrujím. Titul z Božo skupiny Janka Hanky. Vo Bivim Očeli spieva Jana Barincec. A runje o tom prosi Anna-Maria Brečnederec. Na ušitke tute titule smieču sa po takým našim programie Veselič, hač, doas mich. A netko krutko posled mich, poladnu išče raz za vás na puče a na drohy. Tam je našim kuncu dale šitko poradku. Jeliza mače za nás aktuálne informácie kovo voku o vopkada, kýva z vám nešto tamne na útro beleži, potom nás tu zazvonče, budušin 7.30, 400 je naše číslo, kýva so s nami v app MDR Serbia četujete. Sedam posled mich je do branie. Thank you.

0: Kajšťerunje svyšeli, potem zabučera v Drežanach piate zrečenje vo financovaniu zaužby za serbský ľud podpisane, je zaužbo rada hišče celý dlhý dňový poriad nablíče miela. Čiže sa zaužby svoj dživa vosči rozpravili. Kelko penis je vyše z lončo, kelki je stav vokuo foruma vede na lauským areálu, kak vupada z digitalizáciu a kelko personála zaužbom zareče Rieči po prvom serbsce. Što to bych uprašenja, na kotrež čvonojo zaužbuje rade po dlhým posiđenským dňu nujnárjam vodmoviću. Miesnimi bytež Bettina Wenderotova.
1: Džin by dlhý a úspěšný. To uprajte mes voči Jana Budaria a Marka Kovaria. Hode pokaza direktor zaužby za serbský ľud Jan Budar piate financovanské zričenje. Tinta je tak rec rúne hakle sucha. Při všem veselu je si předseda zaužbuje rád Marko Kovar vůlky je zamovitosti vědomé.
2: Vůtvarič, ten status quo, když máme kvalitativně polepšit, je dživo o sebe, što je posvědkované srbské ryče, nebo navožované srbské ryče, ty ryčné rume, když my nemůžeme narunat se spinezami, když doby paso, to byste měli ty švobkyčovač a spěchovač, ale na koncu mělo tyž to prašeno byč. Můj ryče je s mojimi minučkami srbce.
1: Za všo to k mane vůměnění stvorič. Kytro komplex a wiele dybko na dňovym poriedze hodna naležnosť. Jeden z nich stav digitalizácie a spoznávanie serbskej reče. Jan Buda.
3: Na zásadne spoznávanie reče, serbskej rečanie reče, však nám zmožní všelijaké scenárie, napríklad so môžeme jen simultánny prevoz skýčiť bez jedného človeka, ale ryze přes kompjúter. A to môže si po napríklad tu nemský gmenský radičel alebo tie nemské starší na inej staršinské zhromadizne na ich handiu vobladač a sobu čítač bez toho zrobiť zová zhromadizna na dom nemská byť.
1: Na Vokličanský šu Kuli a na posiedzeniach gminskie rady Kruščicach so hižo praktiske pospyty przewiedu, tak buda dale. Pošitkona serbska zjavnosť pak dobi hišče 20 leta čakač, pretač môže vice potom praksu naložovač. Dlhý duch treba ja tež, dežže vo aktuálny stav vokuo serbského foruma viedu na lauským areálu. Potom, co jsou plánovanou sumu na 47,5 miliony redukovali, čakají netko všedně na zelenou svicu ze zariadu. Jan Buda.
3: Za první tvarský otrysk, što je ten hrdarský ensembl, tam čakáme na našu tvarskou dovolnost. A za ten druhý tvarský otrysk, što je stará postonia, a ten novotvar, hač klauským rebiam, tam čakáme na te tvarsko-fachové obkručenie od zip ze skamenice.
1: Přitom je Jani Buda vědomé, zo košty vokou tvarenia runie skýry stupaja, hač spadnu.
3: Dokud čím pozdější jen započne, čím drožší to neskýře bude, mo můžeme všelijaké věci kompenzovat s tím, co mu potom jara spíšně tváříme, ale možná bychom rádi mu započeli. A my jsme mu dženca na kůži patin velký krok dále přišli by zaužbu i rádi, dokud čím se nám zmožnilo pod vysvými vůměněnými moc nadavky za prvně vůkony, když můžeme vůpísat v opravdu končinč.
1: Plán je, že se lidce hýště tvářské dživa zahája. Konkrétnější jsou plány za zvuporedženě dživa dvouho Wyższa, kiż był w januarie technickiego defekta dla sylnie dla wody w obszkodzenie.
3: To dla smo netko nankali jednu konkluziju, zotre te spichowanie jo możno zotre przez nas bieži, ale te finančne sredki za to mo sami jako zaožba za so jako ekstra přidatne sredki môžemo uprosit si pola SMBK. Takže to je jedna dobra kooperacija by tutim polu, na koncu môže dživadvo ve rajnej přestavce, te jevišča ponovič, tak so môže nová rajna doba potom se s novým a vatkým jevišćom započeć.
1: Po takim tojšto zduchnienčku, kiž se zavisčen Nikotru školy institucii včera zaslyšal, potom, co bu včera Drežanach od zastuperiu Sakskeje, Braniborskeje a Zvjazka podpisane zričenje vo financovaniu zaužby za serbský ľud Serbam přepodate. Vistota hač do konca leta 2030 a k tomu dosť a nadosť domiacuch nadavku za serbský ľud.
0: Bettina Wenderotova informovaše vo rozpravie zaužbuje rade.

0: Čehodla? Kak? Što? Lexia, prosím so.
1: Hej, zmi tu. Ta dere vonja. Hej, tu svičku je Štefan Samki dal, a nám Dario.
2: Má von doma vusk?
1: Má samo pčovki, a s tým tyž vusk, kýž môže za to vúživač při gídaniu svičku.
0: Vítaj, taj.
2: Dobranje, Lexio.
1: Vítaj k namaj. Zasvičiu runješ, Tadeo. Potom mamoj při snedaní svičku.
0: Cille vosebitu a drohotnú viec to mataj.
2: Môže môj popromptn vosk tež ješť? Všako vun hižo dere vonja.
1: Ty mini šo, stož dere vonja, tyž dere svoji?
2: Môžu si predstaviť, co vosk vopodži a dere svoji. Snano za miedom.
0: Ideja som mi ľubí, jara, ale...
1: Ale što? Vusk nie kjeđi?
0: Buđe taj so dživač.
2: Nitk nečin to šo tak napjate, ľubi, Lexio.
0: Potekim. Nie vopdživane vusk, a to je cilo važne, nie vopdživane vusk miu to byč, tun može čvovek bez vopmyslenja jesť. Ve vusku sú drohotne enzymy a fermenty, kýž so při kusaniu hakle tak pravie do slinu votedadža. Mimo toho je pvastach, nímske svoje za to je vábe, propolis, tajka celé drohotná a vosebita živica.
2: To som již raz slyšal.
1: Čuvarjo na výkach ju drúdu jako degu kujkatu v šklincach předavaja, abo rozpuščenú v krepkach.
0: Haj, tuta živica je jara strova. Nikoci se ju ráno hižo do svojeho myslia zmišeja.
1: Vím se dopomnič na vědženě, jako bych mi tam políznarec vůja při jeho koučách. Vůn to všo měješe.
2: To je popravom šo jara suche, abo? Tajka kulka voska nedá se vůjce formovač, abo?
0: Oju, budeš so dívač. Při 20 stopňach čopvoty dá se vosk formovač. Od 1,6 do 6,6 stopňu Celsiusa počne vusk škrič do biežitej formy.
2: To dere vonja.
1: Vodkustala raz.
2: Ale nesvodí za ničím.
0: Tak je. Práve pčolace vusk jara dere za medom vonja, ale za ničím nesvodí. Tež vaju čivo neby převele z ním započeč môho.
1: Potajky ničo za našu rajnšu cautu.
2: Nie. Mit definitivne tež lipe svoji.

Oksana Bilozir, tekstče spiva, učobnje vitame, veno pobižijom jaze, drugim sledujoce, vitajšo, granicava Ukraina, s veliki učobnostču na rubje byčem, kaž přisud. Pedavam vam klip a sol.

0: Redaktorku našega sarskega tuženika nove casnik mam in interpši telefonje to jo Jill Francis Kettlecoc. Dobro žen, Jill.
1: Dobro žen.
0: Jo, ja som juža svišava, až možina a žiši stoje ten raz v fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part juža na prednam boce, žož gledame pičku sled nastupne stvrt letosa, tam su svišili namšu v Janšojcach. A při tej gospě jo se představilo 6 letosných konfirmantkou. A namšu jo se svěšila s farajom Kurtom Malkom. A dále máme vesřeš nového casnika. Gacas to taky dvojný bok, žož mašo na dvěma bokoma, ako ste se napřešilo. Vy jste týmu všežišťo a to jsou im ten raz Možina a Žiši. Jo, a gledajúce na Žiši, jo to například letosné finale cudenskiego ubežovania, jo, žož se obžilujú Žiši ze serských hortov, všetne také horte dolné Vúžice, žož možeš uknúš a navožovaš serskú recu podľa byli a to je viegin viaselivo tých zaredovariov, to sú Serský muzej Hršebus, Rezne centrum Vitaj a také spiehovenské tovaristvo Hršebuského serského muzeja, ako to organizujú a ten raz jo to byl Gvonje v rukoma Maxa Bagajnca v Trecnego centruma. Jo se vietuje viegin vesipna vietca Žiši tak před publikumom. Cytaš a v finale to sú všetne derje mestrovali. A jo, kto ste veto tej dobyšarja, alebo kto je dobyšarka, v vestej starstvovej kupce mrža zgodniš v novom casniku. A váci, gledame napríklad zase do Dešna, žož bydli tej kecura Anošt a Etka, což tejste zase z Handavej, môžem už obšeražiť.